0: Je 22 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.